0: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Ladíte Klasik Praha.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Častěji už tam bude.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Tohle je Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 22. července. O tom, že hudba je mezinárodní jazyk, slýcháme často. Dalším dokladem může být dílo, jež mělo premiéru před více jak 100 lety. Překvapí nejen tím, kdo stál u jeho zrodu, ale také, kde jej diváci poprvé viděli a slyšeli. Víc v dnešním ranním vysílání přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme ukázku z baletu Fancy Free Nezadaní Leonarda Bernsteina a byla to první část s názvem Přicházejí tři námořníci.

Clevelandský orchestr vedený Christophem von Dohnányi nám dohrál polku z opery Dvě vdovy Bedřicha Smetany v 7 hodin a 7 minut. Za chvíli druhá část koncertu pro lesní roh a trombon Michaela Haydna v podání Přemysla Vojty a Fabrisa Milišera a také Haydn Ensemble Prague. Ale ještě předtím předpověď počasí pro dnešní den. Ráno máme mít jasné, což možná vidíte i z okna. Ovšem během dopoledne bude od severozápadu přibývat oblačnost a s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout v hlavním městě i slabé přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 až 23 stupni Celsia.

slyšeli jsme hrát Přemysla Vojtu a Fabrisla Milišra. Jeden hrál na lesní roh a ten druhý na trombon a hráli skvěle. Za doprovodu Haydn Ensemble Praha pod taktovkou Martina Petráka. Díky nim jsme mohli vyslechnout druhou část koncertu pro lesní roh a trombon Michaela Haydna. Je 7:45 a za chvíli uslyšíme duet z Mozartovy opery Únose ze Serailu. Bude to duet Blondýny a Osmina. Blondýnou bude Anna Procházka a Osminem Franz Josef Zelich. Doprovázet je bude Chamber Orchestra of Europe pod taktovkou Janika Nese Cigana. Ale ještě předtím je tu informace o dopravní situaci v Praze. V Těšnovském tunelu je hlášeno porouchané vozidlo ve směru k Rohanskému nábřeží. Tam očekávajte zdržení, stejně jako na Pražském okruhu na 11. kilometru ve směru k Ruzini. Tam jsou hlášeny dlouhé kolony a také blokové odbavování tunelů. Nehoda se stala v ulici 5. května. Tam je odstavené po nehodě porouchané vozidlo a tak i tam očekávajte zdržení.

0: Klasik Praha.
1: Přestože vystudovala operní zpěv, stala se z ní dirigentka. Má exotické příjmení, i když si vzala Brňáka, a je přesvědčená, že dirigent by měl být co nejvíce vzdělaný. Začala tedy ještě studovat humanitní vědy. Mým dalším hostem je dirigentka, která je nejenom doma v Národním divadle v Praze, Anna Pozidis.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Co čteš, mami?
5: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuju, mě to obstará dcera.
4: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Juliana Avdějeva nám dohrála fugu Fis dur ze 24 preludií a fug Dmitrije Šostakoviče 4 minuty před 7:30. Za chvíli budeme poslouchat první část koncertu pro housle a orchestr E-dur Josefa Myslivečka, ale předtím si připomeňme, co se váže k dnešnímu datu. Ke 22. červenci. Pokud se vrátíme do první poloviny 20. století, pak je to určitě jedna významná taneční premiéra. 22. července roku 1919 měla totiž premiéru inscenace baletu Třírohý klobouk Manuela Falii. Zajímavá na tom není jenom hudba, ale také to, kdo všechno se dal dohromady proto, aby taková inscenace baletu vznikla. Byl to nejenom autor hudby Manuela de Falia, ale důležité také bylo, kdo tančil, a to byl soubor baletů Sergeje Ďagileva, tedy ruských baletů. Choreografii vytvořil Leonid Masin, což je známý Leonid Fjodorovič Mjasin, tanečník a choreograf, který spolupracoval právě s ruskými balety. A výpravu k této inscenaci vytvořil slavný Pablo Picasso. Navíc je zajímavé, že premiéra, i když ruské balety jsou vázány spíše k Paříži, tak premiéra Třírohého klobouku se uskutečnila v Londýně. To byl tedy výsledek, ale jak se k němu došlo, to si povíme právě po Myslivečkově hudbě.

Slyšeli jsme první část koncertu pro housle a orchestr E-dur Josefa Myslivečka. Solo měla Leila Šajek a doprovázelo kolegium 1704 pod taktovkou Václava Luxe. Je 7 minut po 7:30 a my se vracíme k třírohému klobouku. Známému baletu Manuela de Falii premiéru viděli diváci a slyšeli Faliovu hudbu před 107 lety a bylo to v Londýně, a to díky nejenom hudbě Manuela de Falii, ale díky spolupráci s mnoha dalšími skvělými umělci, především s ruskými balety Sergeje Djagileva a také choreografem Leonidem Mjasinem. A pozor, důležitou roli hrála i výprava, kterou vytvořil Pablo Picasso. Jak ale došlo k tomu, že vznikl vůbec takový balet? V letech 1916 až 1917 Manuel de Falia složil dvouscénní pantomimu Soudce a mlynářova žena a ta měla premiéru v roce 1917. Ovšem to už bylo období, kdy Igor Stravinský seznámil Sergeje Djagileva z ruských baletů právě s Faliou, a to během první návštěvy Španělska v roce 1916. A Djagilev pro své ruské balety požádal Faliu o to, jestli by mohl využít pro nové inscenace jeho skladby Noci v zahradách Španělska, tedy Noci ve španělských zahradách, a také rozpracovanou pantomimu Soudce a mlynářova žena. Tu si ale přál trochu dopracovat. A jak to dopadlo, o tom si povíme po první části Svity pro smyčce Leuše Janáčka.

0: Slyšeli jsme rané dílo Leoše Janáčka. První část té svity pro smyčce v podání souboru Kamerát a Bohemika Prague pod vedením Gudny Emilsna. Za 3:45 a hudba Manuela de Falli z jeho baletu Třírohý klobouk. Uslyšíme tanec mlynářky v podání Dalaského symfonického orchestru pod taktovkou Eduarda Maty. Jak jste slyšeli už v průběhu dnešního ranního vysílání, připomínáme si premiéru tohoto baletu v roce 1919, 22. července. Než k ní ale došlo, bylo třeba vytvořit choreografii, dokomponovat hudbu, neboť se tento balet stavěl na pantomimě Soudce a mlynářová žena a bylo potřeba ještě doplnit části hudby, tak Manuel de Falla pracoval na dalším komponování, kdežto Leonid Myasin, choreograf budoucí premiéry tohoto baletu, a Sergej Diaghilev se vydali do Španělska, a to na tour, aby se seznámili se španělským stylem tance, různých tanců, a mohli převést jaksi umělecky do budoucího baletu právě tento pohyb. No a Pablo Picasso pracoval také zvlášť na výpravě pro tento balet. Nakonec se všichni sešli, a to v Londýně, neboť premiéra se uskutečnila v divadle Alhambra právě 22. července roku 1919, a to s velkým úspěchem. A my si hudbu právě teď Manuela de Falla z tohoto baletu připomeneme.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: ir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Royer.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Posloucháte Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme předehru k prvnímu dějství opery Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera. Hrál nám Gewandhausorchester Leipzig pod vedením Andrise Nelsonse. Je 8 hodin, to je čas pro zprávy a za chvíli pro druhou část koncertu D-dur pro trubku a orchestr Johanna Michaela Haydna.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Nikoho však zatím neobvinili. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču. Policisté podle Seznam zpráv a prověřují, zda se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádosti na odbor pozemních komunikací. Ukrajina za posledních 48 hodin zasáhla v Černém a Azovském moři 13 ruských plavidel. Dnes to na síti Telegram oznámil velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdy, známý pod přezdívkou Maďar. Ruské ministerstvo obrany mezi tím ohlásilo, že ruské síly v noci zaútočily v ukrajinské oděské oblasti na přístavy, zasáhly dvě lodě a také nádrže s palivem a mazivem. Existuje také podezření, že Rusové zaútočili na loď LPG Gas Lisbon plující u rumunského pobřeží pod liberijskou vlajkou do ukrajinského přístavu Reny. Ve Velké galerii zámku Velislavín probíhá výstava Domácí umění, která do 31. srpna tohoto roku představuje jedinečný pohled na fenomén domácí rukodělné tvorby vznikající v Československu v letech 1948 až 1989. Vedle tradičních dekorativních předmětů se návštěvníci setkají také s upcyklovanými objekty. Jejich půvab spočívá v autentické snaze proměnit obyčejné věci v něco výjimečného. Dnes očekáváme nad Českou republikou zpočátku polojasno až jasno. Během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se zejména na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 15. To je ze zpráv v 8 všem, teď už poslouchejme koncert D-dur pro trubku a orchestr. Solo má Miroslav Kejmar.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme Miroslava Kejmara a komorní soubor České filharmonie pod vedením Petra Škvora hrát druhou část koncertu D-dur pro trubku a orchestr. Jejím autorem je Johann Michael Haydn. 8 hodin 6 minut a za chvíli od Antonína Dvořáka Nocturno H-dur pro housle a klavír. Uslyšíme hrát Jiřího Vodičku a Davida Marečka. Předtím ale uslyšíte informace o dopravní situaci v Praze. Nehody jsou hlášeny v ulici Kšeberáku a také na Nové Povltavské před výjezdem do tunelového komplexu Blanka směr Letná. A zase na výjezdu tunelového komplexu Blanka směr Prašný most je také hlášena dopravní nehoda. A nehoda se nevyhrá ani Bíleneckému náměstí.

0: Zaposlouchali jsme se do meditativní skladby, která má většinou vážný výraz. Je to Nocturno H-dur pro housle a klavír Antonína Dvořáka, které právě teď dohráli Jiří Vodička a David Mareček v rámci ranního vysílání na Rádiu Klasik Praha. Nyní se ale oddáme tvorbě Karla Filipa Emanuela Bacha a zaposloucháme se v podání souboru Musikantika Köln pod taktovkou Reinharda Kebla do třetí části koncertu S-dur pro čembalo, hammerklavír a orchestr.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla třetí část koncertu pro čembalo, hammerklavír a orchestr. Tento koncert nám přinesla muzikantika pod vedením Reinharda Gebla do dnešního ranního vysílání. My se ale nyní oddáme v 8 hodin a 17 minut tónům norského skladatele, který v současnosti žije ve Spojených státech. Narodil se v roce 1978, jde tedy o poměrně mladého skladatele. Původně psal pro klavír a dechový soubor, ale komponuje také sborovou hudbu a tu si budete moci užít v následující chvíli. Jméno tohoto skladatele zní Ola Jejlu a my si vyslechneme jeho skladbu O Magnum Mysterium v podání souboru Sofia Vokal Ensemble pod vedením Bengta Olena a se solovým houslem Bartuše Zeilera.

0: Klasik Praha.
1: Další švédský stůl nabízí k ochutnání violončelové koncerty a sonáty Antonia Vivaldiho, které natočil Christoph Kohn společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Mozartovu, první část symfonie číslo 1 S dur v podání souboru The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka. Dozněl 8:55 a my teď už budeme poslouchat Luďka Veleho. Zaspívá nám árii Kecela z druhého jednání Prodané nevěsty opery Bedřicha Smetany Každý jen tu svou má za jedinou. Doprovázet bude komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Františka Preisslera.

0: Luděk Vele se vtělil do Kecala a zaspíval nám árii z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. Pěl za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice pod vedením Františka Pleisera. A teď už se vydáme za další melodií. Solistou bude tentokrát Albrecht Mayer. Hrát bude na hoboj, což je jeho nejoblíbenější hudební nástroj. Pochopitelně jde o hoboistu. Třetí část koncertu pro hoboj a orchestr C-dur France Antona Hofmeistra zahraje společně s Kamerakademií Potsdam.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Albrecht Mayer a Kammer Akademie Potsdam nám dohráli třetí část koncertu pro hoboj a orchestr C-dur France Antona Hofmeistra. Je 8 hodin 42 minut a nás v ranním vysílání nyní čeká slavný sbor židovských otroků ze třetího dějství opery Nabucco. Uslyšíme jej v podání sboru Teatro alla Scala, který bude doprovázet tamní orchestr. Všichni nám předvedou, jak krásně zní hudba Giuseppe Verdiho pod vedením Claudia Abáda.

0: Klasik Praha.
1: V pravidelném pořadu budeme společně poslouchat klasickou hudbu, kterou dobře znáte. Hostem bude ale zpěvák, klavírista, herec Petr Vondráček, který miluje a hraje rock and roll. V únoru letošního roku oslavil 50. Věnuje se i sportům, ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu Marka Učelínyho sonátu číslo 18 Il Giardino Armonico. Soubor nám pod vedením uměleckého vedoucího Giovanni Antoniniho zahrál velmi staré tóny. Nyní se zaposloucháme do o něco mladších, ovšem i tak znějí v takovém novém podání, jako kdyby šlo téměř o současnou skladbu. Je to Waltzing Matilda. Tradicionál nám zahraje Ray Chen a Made in Berlin.

0: Dozněla hudba tradiční australská, neboť jsme se zaposlouchali do nejpopulárnější australské zlidovělé písně Waltzing Matilda. Hrál nám je Ray Chen a soubor Made in Berlin. Za chvíli opět hudba česká v našem vysílání, tentokrát od Františka Xavera Richtera. Uslyšíme druhou část koncertu pro hoboj a orchestr F-dur v podání Czech Ensemble Baroque Orchestra pod vedením Romana Válka a se soulem na barokní hoboj, které zahraje Luise Haug. Bude to také první skladba dnešního dopoledního vysílání na rádiu Klasik Praha. To raní je u konce, ale Filip Sichra se s vámi neloučí a rád se s vámi zaposlouchá i do dopolední hudební nabídky.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dnešní dopolední vysílání na Rádiu Klasik Praha jsme zahájili skladbou Františka Xavera Richtera. Druhou část koncertu pro hoboj a orchestr F-dur nám zahrála Luise Haug na barokní hoboj a doprovázel ji Czech Ensemble Baroque Orchestra pod taktovkou Romana Válka. Jsou 4 minuty po 9. hodině a vy posloucháte v následujících minutách už tóny Zdeňka Fibicha. Zazní 4. věta jeho symfonie číslo 1 F-dur v podání Muziky Florei pod vedením Marka Štrincla. Jde o živou nahrávku Fibichovy symfonie ve Vršovickém vzletu, kde můžete poslouchat koncerty klasické hudby, a to nejenom Muziku Floreu, ale také Kolegium 1704. Muzika Florea hraje na dobové nástroje a tak si užijete hudbu Zdeňka Fibicha v opravdu netradičním podání.

Hledali bychom nejromantičtějšího českého skladatele, pak bychom klidně mohli pohledět na Zdeňka Fibicha, který žil a tvořil v druhé polovině 19. století. Proslavil se nejenom svými operami na romantické náměty, ale také svými melodramy. My jsme slyšeli však symfonickou tvorbu, a to dokonce symfonii číslo 1 F-dur. Její čtvrtou větu nám zahrala nadobové nástroje muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. Je 9 hodin 16 minut a my stále zůstáváme u české hudby, ovšem ponoříme se ještě hlouběji do historie, neboť se zaposloucháme do barokní melodie Jana Dismase Zelenky a uslyšíme árii Orate pro mé lacrimé z Immisit Dominus Palentintiam z roku 1709. Zpívá Hana Blažíková, hraje na flétnu Jana Semerádová a zároveň řídí i doprovázející soubor Collegium Marianum.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze hudby v miléniu zopakujeme pořad, který navštívila jedna z nejvýraznějších pěvkyň naší současné scény, mezzosopranistka Bella Adamova. Majitelka hlasu s krásnou sametovou barvou, která se věnuje zejména písním a sestavuje své vlastní originální programy. Bude hovořit nejen o Mahlerovi, ale také třeba o svých vysněných operních rolích. Reprízu poslouchejte v úterý 28. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuju, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Později už tam budem?
11: Přestaň! Štěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
13: A tomu říkáte rychle?
15: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu k počítačové hře Zaklínač 3 divoký hon, hudbu Marcina Přibyloviče a Mikoleje Strojinského. Je 9:30 a po pohádce moderní počítačové hře se dostáváme k pohádce tradiční o Careviči Kalanderovi, tedy ukázku ze symfonické svity Šeherezáda Nikolaje Rimského-Korsakova. Uslyšíme ji s hranou Samuelem Magadem a také Chicagským symfonickým orchestrem pod vedením Daniela Barnboyma.

Samuel Bagat a Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Daniela Barenboima dohráli od Nikolaje Rimského-Korsakova jeho část ze symfonické svity Šeherezáda o cárevici Kalanderovi. Slyšeli jsme tak část z pohádek Tisíce a jedné noci. Za chvíli se zaposloucháme do další pěkné hudební ukázky a jako by byla z pohádky. Nicméně pochází od Georga Friedricha Händla a byla určena k vodní kratochvíli, tedy k chvíli, kdy projížděl Temží král. Vodní hudba Georga Friedricha Händla, to je slavné téma. A my se teď zaposloucháme do jedné ze svit vodní hudby, a to do druhé části svity číslo 2. Hraje skotský komorní orchestr pod taktovkou Alexandra Gibsona.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava, vlny, tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
12: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhou část koncertu pro housle a orchestr číslo 2 D mol Henryka Věňavského. Solo měl Joshua Bell a doprovázel Clevelandský orchestr pod vedením Vladimíra Aškenáziho. 5 minut nám zbývá do 10:00 a to je čas, který naplní hudba velmi skočná, dalo by se říci, a taneční, jak jinak. Čardáš, třetí část svity z baletu Coppelia Leo Delíba. Zahrají berlínští filharmonikové pod vedením Herberta von Karajana.

0: Dozněl Čardáš, třetí část svity z baletu Coppelia Leol Delibam. Hráli nám berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana a dohráli těsně před 10. hodinou. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a za chvíli také s hudbou Jacquese Offenbacha. Tentokrát to však nebude žádný kankán nebo jiná melodie z jeho operet, ale ukázka z jeho opery. Hoffmannovy povídky. A velmi známá ukázka. Zaposloucháme se do barkoroluji ze 4. dějství. Hrát ji bude Gothenburský symfonický orchestr pod taktovkou Neme Järviho.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla Barcarola ze čtvrtého dějství jediné opery Žaka Offenbacha, opery Hoffmannovy povídky. Hrál Gothenburský symfonický orchestr pod taktovkou Neeme Järvihom a dohrál 4 minuty po 10. hodině. V následující chvíli se zaposloucháme do tvorby Ralpha von Williamse. Uslyšíme finále, 3. část koncertu A-moll pro hoboj a smyčce. Solo má David Theodor a smyčce zajistí orchestr The London Symphony Orchestra pod taktovkou Brydena Thompsona.

Slyšeli jsme finále, třetí část koncertu A-moll pro hoboj a smyčce Ralpha von Williamse. Hrál nám David Theodor a také The London Symphony Orchestra pod taktovkou Bryantona Thompsona. Už máme 10:45 a zaposloucháme se tentokrát do hudby filmové. Je to hudba ze snímku Emma, hudba Rachel Portman.

0: Klasik Praha.
1: Především opery Arlézanka a Adriana Lecouvreure proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmi v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhou z pěti pitoresek Ervína Schulhoffa. Byl to ragtime, který nám zahrál Tomáš Výšek a dohrál 4 minuty před 10:30. Nyní nás čeká hudba, která je poměrně starší. Giulio Caccini, to je známé jméno, které nám teď připomene, jak pěknou hudbu dokázal tento umělec zkomponovat. My se zaposloucháme do hlasu Joela Frederiksena za doprovodu souboru Ensemble Phoenix Munich a uslyšíme jednu pěknou árii Qui mi conforte me. Je to pěkná část loutnisty, učitele, harfisty a skladatele jeho skladby, který byl jedním ze zakladatelů opery a raně barokního stylu.

S předchozí skladbou jsme zavítali až do raného baroka. Zpíval nám Joel Frederiksen a doprovázel její soubor Ensemble Phoenix Munich. Zaposlouchali jsme se tak v jejich podání do skladby Giulia Caccinyho do árie Kimi Confortajme. 4 minuty po 10:30 zazní hudba instrumentální a uslyšíme skvělé solo Anne Sophie Mutter. Zazní ve třetí části koncertu pro housle a orchestr D-dur Johannesa Brahmse za doprovodu berlínských filharmoniků pod taktovkou Herberta von Karajana.

Slyšeli jsme hrát Anne-Sophie Mutter, vynikající přední světovou houslistku. Hrála za doprovodu berlínských filharmoniků pod taktovkou Herberta von Karajana solo ve třetí části koncertu pro housle a orchestr D-dur Johannesa Brahmse a dohrála 2 minuty před 11:15. Nyní se zaposloucháme do polky z opery Debora Josefa Bohuslava Ferstra. Hrát nám ji bude symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Václava Smetáčka.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino. Umění pravého italského geláta.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Výhry.
5: Slevy.
4: Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Dozněl menuet, druhá část Bergamské svity Claude Debussyho. Hrál nám skvělý klavírista Yi Liu. A blížíme se k 11. hodině. Dopraví nás tam krásná melodie, kterou zahraje Frank-Peter Zimmermann z druhé části koncertu pro housle a orchestr číslo 1 a moll Dmitrije Šostakoviče. Skerco bude hrát nejenom Frank-Peter Zimmermann, ale také doprovázející orchestr a tím je celek NTR Elbphilharmonie Orchester Alana Gilberta řízeným.

0: Slyšeli jsme, jak hraje Frank Peter Zimmermann na housle, ale také, jak skvělí hráči jej doprovázejí, a to v celku NDR Elbphilharmonie Orchestr. Všichni řídil Alan Gilbert a my se zaposlouchali v jejich podání do druhé části koncertu pro housle a orchestr číslo 1 A-moll Dmitrije Šostakoviče. Za chvíli už budeme poslouchat další skladbu a ta bude znít v rámci poslední 60 minutovky dnešního dopoledního vysílání. Máme krátce po 11. hodině a čeká nás Sen lásky Ference Lista. Hraje Boston Pops Orchestra a vede jej Arthur Fiedler.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
1: Filip Sichra na Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme hudbu barokní, byla to Oráž z opery Platé. Tuto ukázku hudby Jean-Philippe Rameaua nám zahrál soubor Les Musiciens du Louvre pod taktovkou Marka Minkovského. Teď je 11 hodin a 7 minut a my přeskočíme z baroka do klasicismu a také do současnosti, protože v následující chvíli uslyšíte pár informací o naší novince týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Dvě zřejmě nejzávažnější a nejpůsobivější duchovní díla Wolfganga Amadea Mozarta, Mši C moll a Requiem D moll, spojuje skutečnost, že je skladatel nedokončil. A vy si je přesto budete moci do jisté míry vyslechnout. Requiem D moll z roku 1791 je poslední skladbou Wolfganga Amadea Mozarta. Mozart během komponování zemřel pravděpodobně na infekční chorobu a zhruba od poloviny pak dílo dokončil jeho žák Franz Xaver Süssmayer. Má se za to, že zádušní mši si u skladatele potýkajícího se s finančními problémy objednal hrabě Franz von Walsegg, který ji měl v úmyslu vydávat za svou vlastní. Velkou mši C moll, taktéž nedokončenou, napsal Mozart o více než 8 let dříve. Tou dobou již působil ve Vídni, ovšem skladba byla roku 1783 premiérována v jeho rodném Salzburgu. Jeden ze dvou solových sopránových partů, virtuózní a plný koloratury, napsal na míru pro svou manželku Konstanz. Mše ku podivu postrádá většinu částí Credo a zcela chybí také závěrečný díl Agnus Dei, a to z dodnes nejasných důvodů. Jeden z předních dirigentů současnosti, Jannik Neset Cigan, nově natočil obě tato díla pro vydavatelství Deutsche Grammophon na albu vydaném 26. června. Na nahrávce spolupracoval s Evropským komorním orchestrem Chamber Orchestra of Europe, se kterým v minulosti natočil mimo jiné i povedené snímky Mozartových oper. V případě Requiem si vybral edici nakladatelství Berenreiter, pro které nedokončené dílo zkompletoval německý skladatel a dirigent Michael Ostřiga. Mši C moll pak dirigent natočil v edici muzikologa Ulricha Leisingera, působícího v salzburském Mozarteu. Jako hudební ukázku z tohoto nového alba uslyšíme úvodní část Kyrie z Mozartovy velké mše C moll.

Slyšeli jsme ukázku z nového alba, na kterém Jany Knez Cegan řídí Chamber Orchestra of Europe a na kterém můžete slyšet dvě zřejmě nejzávažnější a nejpůsobivější duchovní díla Wolfganga Amadea Mozarta, mši C-moll a Requiem D-moll, které spojuje skutečnost, že je skladatel nedokončil. My jsme slyšeli úryvek, úvodní část Kyrie z Mozartovy velké mše C-moll. Nyní se však zaposloucháme do hudby Benjamina Britna. Zahraje nám Talichův komorní orchestr pod taktovkou Andrew Constantina a bude to hravé pizzicato z Britnovy jednoduché symfonie.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Klasik Praha.

Potlesk patřil Zemlinského kvartetu za provedení čtvrté části smyčcového kvartetu číslo 2 Listy důvěrné Leoše Janáčka. Tato nahrávka byla pořízena v roce 2024 a byla takovým uctěním roku, které nám připomínalo výročí Janáčkova narození. Už 170. Nyní se zaposloucháme do nahrávky, která pochází z filmově zaměřeného alba U cinéma ce soir, tedy dnes večer v kině francouzského klavíristy Jeana Marka Lujzády z roku 2023. Scott Joplin, od nějž uslyšíme krásnou melodii připomínající nám film Sting, tedy Podraz z roku 1973, byl nejvýznamnějším autorem žánru zvaného ragtime a my právě takový žánr teď budeme moci obdivovat v podání Jeana Marka Lujzády.

To byla ukázka z filmového alba, z alba plného známých melodií, ze známých snímků a mezi ně určitě patří i film Podraz z roku 1973. Právě z něj zazněla melodie, kterou zkomponoval Scott Joplin a nám ji zahrál Jean-Marc Luisada. 11:36, to je čas pro další pěknou skladbu dnešního dopoledního vysílání na rádiu Klasik Praha. Hrát nám budou berlínští filharmonikové pod taktovkou Seiichi Ozawy a zahrají druhou větu symfonie číslo 6 Es moll Sergeje Prokofjeva.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

To byl skvělý Itzhak Perlman a i Samuel Sanders, který doprovázel vynikajícího houslistu na klavír. Slyšeli jsme Není tomu nezbytně tak, jak lze přeložit název písně z opery Porky a Bess George Gershwina. 5 minut nám zbývá do 12. dopoledne a my se zaposloucháme ještě před polednem do kánonu D-dur pro smyčce Johanna Pachelbela. Hraje orchestra City of London Symphonia pod vedením Richarda Hickoxe.

0: Slyšeli jsme Kánon D dur pro smyčce Johana Pachelbela. Hrál nám její soubor City of London Symphonia pod vedením Richarda Hickokse. A za chvíli uslyšíte další pěknou hudební ukázku. Hrát bude Česká filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka a připomene od Antonína Dvořáka třetí část jeho symfonie číslo 7 D moll. Bude to ale také první skladba dnešní odpolední nabídky. Odpoledním vysíláním vás bude provázet Ivan Dlask. Filip Sichra se loučí a přeje pěknou středu.
1: Ladíte Klasik Praha.

Odpolední program na rádiu Klasik Praha dnes tedy ve středu 22. července jsme zahájili symfonickým dílem Antonína Dvořáka. Dozněla třetí věta z Kerco, jeho symfonie číslo 7 D mol. Českou filharmonii na této nahrávce řídil Jiří Bělohlávek. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Lask, který vás bude po kolegovi Filipovi Sichrovi provázet našimi pořady až do dnešního večera, do 19. hodině, kdy začne pořad Nikoly Pojčeva o filmové hudbě v 19. hodin. A do té doby spolu zažijeme výlety za světem hudby, ať už té historické nebo současné, prostě té nejlepší za 500 let. Platí to i o té následující skladbě, Allegro appassionato Camille Saint-Saëns. Na klavír vám zahraje Bertrand Chamaillou.

Francouzský klavírista Bertrand Chamaillou hrál Allegro Appassionato dílo Saint-Saënse. Před chviličkou jsem vám připomínal, že dnešní večerní program v 19 začne pořadem s filmovou hudbou a ta je připravena i teď. Bude to hudba z filmu Bio Rai, napsal Ennio Morricone a zahraje The Mancini Pops Orchestra, který řídí Henry Mancini.

0: Klasik Praha.
1: V polské vesnici Luslavice se nachází prestižní mezinárodní hudební instituce Evropské centrum hudby Křištofa Pendereckého. Jaká je její historie a co je hlavní náplní činnosti tohoto centra, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Doktor Max.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Už tam budem?
13: Nech toho.
12: Později už tam budem?
13: Přestaň, štěl mě vedro.
14: Pohodová cesta? To chce kuře.
12: Mňam.
14: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Tohle je Klasik Praha.

Skončilo Allegramento z koncertu pro Allegramento z koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Andrew von Oyen hrál na klavír a PKF Prague Philharmonia řídil Emmanuel Viom. Na našich webových stránkách, kromě zajímavých článků a příspěvků, na které vás taky upozorním v průběhu dnešního odpoledne na našem rádiu, najdete kromě toho také celou řadu popisů pořadů. Seznámíte se tam s hosty, kteří přicházejí na vysílání či natáčení do našeho studia. A samozřejmě tam najdete taky online to, co právě hrajeme a od kterého autora. Do konce této hodiny na nás čeká třeba houslový koncert Wolfganga Amadea Mozarta, koncert pro klavír a orchestr Jaroslava Ješka a nebo sonáta F-dur pro klavír s doprovodem flétny a violončela Jana Ladislava Dusíka. A teď nabízím dílo, které je částí Nimrod z variací Enigma Edwarda Elgara, a takto provedení souboru Voces Eight, přetvořené pro komorní sbor pod názvem Lux Aeterna.

Skončila i část rondo koncertu pro housle a orchestr číslo 2 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta a zahráli si houslista Giuliano Carmignola a orchestra Mozart. Řídil Claudio Abbado. Jaroslav Ježek a osvobozené divadlo, to je samozřejmě pojem, ale běžné posluchačstvo už toho moc neví o jeho další významné tvorbě. My ano, tak si teď poslechneme ukázku. Tango z koncertu pro klavír a orchestr Jaroslava Ježka.

0: Klavírní koncert z prvky jazzu napsal Jaroslav Ježek a my jsme z tohoto díla teď slyšeli tango. Na klavír hrál Igor Ardašev a Filharmonii Brno dirigoval Leoš Svárovský.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
13: Jsme Klasik Praha.

Zakladatel orchestru Academy of St. Martin in the Fields, tedy Neville Marriner, řídil toto těleso při provedení preludia svity z dob Holbergových Edvarda Hagerupa Griega. A na závěr této hodiny si poslechneme ještě dílo Jana Ladislava Dusíka, část sonáty F-dur pro klavír s doprovodem flétny a violončela.

0: Hrali vám klavírista Hanuš Bartoň, flétnista Jan Ostrý a violončelistka Jitka Vlašánková. A to Allegro Espressivo sonáty F-dur pro ty všechny jmenované nástroje z pera Jana Ladislava Dusíka. Teď je 13 hodin, středa 22. července.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Během dne by se mělo vedení české diplomacie setkat s novou hlavou ruského velvyslanectví v Praze, Annou Ponomarjovovou. Informoval o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Ponomarjovová v červnu vystřídala Alexandra Zmejevského. Prezident Petr Pavel převzal na radě pověřovací listiny Ponomarjovové na konci června. Do funkce ji nominoval na konci loňského roku ruský prezident Vladimír Putin. Na ambasádě v Praze už v minulosti opakovaně působila. Drony ukrajinských operátorů v noci na středu útočily na energetickou infrastrukturu na ruském okupovaných územích. Bez proudu se ocitly Jalta, Berďansk nebo Mariupol. Nálety ukrajinských bezpilotních letounů potvrdili také ruské okupační úřady. Podle gubernátora Sevastopolu Michaila Razvožajeva protivzdušná obrana města sestřelila 8 ukrajinských dronů. Ukrajinská armáda však nálety zatím nepotvrdila. Jako připomínka mimořádné výstavy, která byla zlomem ve vývoji československého poválečného umění, pořádá Galerie výtvarného umění v Chebu výstavu s názvem Zákazu navzdory. Představuje díla Mikuláše Metka a Jana Koblasy, dvou klasiků českého umění zmíněné doby. Až do 20. září na ní návštěvníci najdou na 60 jejich děl z nejlepšího období jejich tvorby, z velké části ukrytých v depozitářích galerií a soukromých sbírkách. A teď ještě počasí, dnes odpoledne, polojasno až oblačno, během odpoledne možná může přibýt oblačnosti od západu a k večeru s malou pravděpodobností drobná přehánka. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Po zprávách jsme poslouchali jednu ze čtyř symfonických básní podle Arnolda Böcklina od Maxe Regera a tahle část se jmenovala Bakchanálie. Jaap van Zweden hrál na housle a Královský koncertní orchestr Amsterdam řídil Neeme Järvi. Po zprávách začala další hodina našeho vysílání. Ještě připomenu, že v kalendáři je svátek Magdalény, takže pokud máte někoho takového ve svém blízkém okolí, tak nezapomeňte na blahopřání. Za chvíli už uvedeme

Z italské symfonie číslo 4 a dur Felixe Mendelssohna a Bartoldiho jsme tentokrát zvolili pomalou větu druhou Andante con moto. Pražskou komorní filharmonii řídil Tomáš Hanus. Carl Jenkins ve své skladbě, kterou teď uslyšíme, vzdal hold italskému architektovi a napsal dílo Palladio. A část teď zahraje Londýnský symfonický orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V pravidelném pořadu budeme společně poslouchat klasickou hudbu, kterou dobře znáte. Hostem bude ale zpěvák, klavírista, herec Petr Vondráček, který miluje a hraje rock and roll. V únoru letošního roku oslavil 50. Věnuje se i sportům, ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní?
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Skončilo téma ze seriálu Zaklínač z roku 2019. Ester Abrami hrála s ní filharmonici města Prahy, který řídil Ben Palmer, a tu hudbu napsali Sonja Belousova a Johna Ostinelli. Už je čas jenom do konce července spatřit české korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti. Jedná se o vynikající kopie těchto korunovačních klenotů, a to na výstavě České korunovační klenoty na dosah, která se koná v historických prostorách kláštera Borovany. No a díky mistrovsky zpracovaným replikám můžete objevovat detaily, jež při vystavení originálů zůstávají taky běžně skryté. Tak si přečtěte o tom na našich webových stránkách a teď se zaposlouchejte do scénické hudby Le Villy, tedy opery Le Villy. Té scénické hudbě se říká La Tregenda a zahraje symfonický orchestr berlínského rozhlasu. Řídí Ricardo Schei.

Teď jsme poslouchali na rádiu Klasik Praha písňový cyklus cigánské melodie, tedy tu známou píseň Když mne stará matka, to v úpravě pro smyčcové kvarteto. Tím kvartetem bylo kvarteto Talichovo a úpravu pořídil Jiří Kabát. A na nás teď čeká rozsáhlejší skladba od Ludvíka van Beethovena. Bude to trojkoncert C-dur pro housle, violončelo a klavír. Třetí věta tohoto díla právě začíná, přeji hezký poslech.

Představím slavná jména solistů v trojkoncertu C-dur pro housle, violončelo a klavír Ludvíka van Beethovena. V té části Rondo a la Polaka, tedy třetí větě, hráli houslistka Nicola Benedetti, violončelista Shekukane Mason a klavírista Benjamin Grosvenor. Tolik tedy hudba Beethovenova, teď se přesuneme do Francie, kde žil Michel Richard Delalane. Představte si, že měl 14 sourozenců celkem, ale hlavně psal taky krásnou hudbu a my si teď od něj poslechneme z jedné z jeho svit Grand Air.

0: Tak to byla opravdu jenom kratoučká ukázka díla Michela Richarda de Lalande z jeho páté svity Grand Air. La Symphonie du Marais řídil Igor Haen.
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
2: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino, umění pravého italského geláta.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Tohle je Klasik Praha.

Adam Plachetka nás navštívil, když zaspíval píseň z opery Porgy a Bess George Gershwina I Got Plenty of Latin. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Tomáš Netopil. A už je tu poslední skladba této hodiny, což bude balada číslo 3 a zdor Friderika Chopina.

0: A už se uzavírá tato vysílací hodina baladou číslo 3 Asdur Friderika Chopina. Zahrál vám klavírista Martin Kasík. Je po 14. hodině a na řadě je hudba Johanna Sebastiana Bacha už za chvíli.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Houslista Giuliano Carmignola si zahrál spolu s koncertem Keln, tímto souborem, Allegro koncertu pro housle a smyčce číslo 2 E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Pokud se přes letní měsíce vypravíte do Brna, tak se můžete zastavit u brněnské vily Stiasny a tam najdete ve výstavní budově auto

překračuje hranice klasické fotografické výstavy. A můžete se tedy na ní přijít podívat a bližší informace se dozvědět na našem webu.

tím pěvcem, který zpíval tuto píseň, jejíž autorství je nejisté, možná je to benátská zlidovělá píseň La Biondina in Gondoleta. Tak tu zpíval Juan Diego Flores a k tomu ho doprovodili na mandolínu Avi Avital a Venice Baroque Orchestra.

Allegro ze sedmi arabesek Bohuslava Martinů nahráli violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Liník. Pokud chodíte s dětmi do kina, tak jste možná viděli v roce 2009 film Fantastický pan Lišák. Tam hlavní role namluvili George Clooney a Meryl Streepová a hudbu napsal Alexander Desplat, který získal několik Oscarů i Zlatých glóbů a taky za tuto hudbu byl nominovaný na Oscara, ceny BAFTA a další. Tak si pojďme poslechnout provedení Orchestr de Paris, který bude řídit sám autor Alexandre Desplat tuto hudbu.

0: Klasik Praha.
1: Přestože vystudovala operní zpěv, stala se z ní dirigentka. Má exotické příjmení, i když si vzala Brňáka, a je přesvědčená, že dirigent by měl být co nejvíce vzdělaný. Začala tedy ještě studovat humanitní vědy. Mým dalším hostem je dirigentka, která je nejenom doma v Národním divadle v Praze, Anna Pozidis.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: roier.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tě neudělal!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Jan Simon byl u klavíru a Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídil Vladimír Válek. Skončilo Allegro koncertu pro klavír a orchestr číslo 20 mol Sergeje Rachmaninova. Země se určitě musí oslavovat, vždyť je v takovém stavu, v jakém je, a my se teď ale vrátíme do minulosti, kdy už Henry Purcell napsal večerní hymnus k oslavě země, je to taková improvizace na hudbu Henryho Purcella, kterou připravila umělecká vedoucí Kristýna Pluhar se souborem L'Arpeggiata a ke spolupráci přizvala taky kontratenoristu Filipa Žaruského.

0: Byl to právě dirigent Jakub Hruša, který vás pozdravil a řídil Pražskou komorní filharmonii v díle Josefa Suka ve druhé větě serenády pro smyčcový orchestr S-dur.
1: Co čteš, mami?
2: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino. Umění pravého italského geláta.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Ladíte Klasik Praha.

Valčík F. Moll Friderika Chopina se jmenoval Na rozloučenou a zahrál ho Ivan Klánský na klavír. My se ještě neloučíme s touto hodinou, ještě tady máme jednu skladbu. Finále Vivace ze symfonie číslo 87 A dur Josefa Haydna.

0: finále Viváče, čtvrtá věta symfonie číslo 87 a dur Josefa Haydna právě. Tato část skončila, Orchestra of the Age of Enlightenment řídil Sigiswald Kuiken. A teď už je minutka po 15. hodině.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na začátku této hodiny vás přivítala Joyce DiDonato a toho písní Lullaby of Birdland, kterou napsal George Shearing. Antonín Dvořák, Poloneza Esdur, ta právě teď zazní na rádiu Klasik práv v této hodině. A uslyšíme i drobnosti, včetně prodané nevěsty Bedřicha Smetany, to bude tanec komediantů z této opery, nebo dílo staršího charakteru od Krištofa Ranta z Polžic a Bezdružit. A připraveny jsou taky fantastická symfonie Hektora Berlioze anebo emprompty France Schuberta.

Polonézu Esdur Antonína Dvořáka do našeho vysílání přinesl symfonický orchestr hlavního města Prahy FHK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Celá řada hudebních skladatelů ráda sbírala či sbírá lidovou tvořivost, a to platí i o Ralphu von Williamsovi, který v roce 1907 v Sussexu objevil píseň na téma odloučení milenců, tedy lidovou píseň. A my si dnes poslechneme v provedení baritonisty Gabriela Krauče a souboru Tenebré, který řídí Nigel Short.

Slyšeli jsme píseň o hrdličce, kterou sebral kdesi v Sussexu Ralph Vaughan Williams a upravili a teď nám zpíval baritonista Gabriel Crouch a hrál soubor Tenebre, který řídil Nigel Short. Pokud jste se ještě nepodívali na naše webové stránky, na jaký koncert bez smokingu se můžete dnes večer těšit, tak vám to teď vyjevím. Dnes večer uslyšíme hudbu Antonia Vivaldiho a to konkrétně jeho sonáty pro housle a basso continuo. Na housle bude hrát Walter Reiter a s ním ensemble Cordaria. To bude ve 20 hodin. A teď je tu hudba autora, jehož jméno je Evaristo Felice Dalbaco. A napsal taky toto koncerto a piu instrumenti D-dur a my si z něj poslechneme Allegro, první větu v provedení The English Concert, řídí Harry Bickett.

0: Klasik Praha.
1: Další švédský stůl nabízí k ochutnání violončelové koncerty a sonáty Antonia Vivaldiho, které natočil Christoph Klein společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň! Chtěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
10: A tomu říkáte rychle?
12: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Téma z filmu Vzpomínky na Afriku právě skončilo, hudbu napsal John Barry. Moje kolegyně Rita Hradecká se na našich webových stránkách rozepsala a uvedla tam festivaly a soubory, které uvádějí operní klenoty a určitě stojí za to navštívit, tak o tom si víc přečtěte na našich webových stránkách, ale bude třeba i česká opera, která bude Open Pair, což je Prodaná nevěsta na zámku v Litni 29. srpna ve 20 hodin s Kateřinou Knižíkovou, Danielem Matouškem a Adamem Plachetkem v hlavních rolích. A my si teď z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany poslechneme tanec komediantů ze třetího dějství.

Zmíněný tanec komediantů ze třetího dějství a taky teď už odehraný z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany provedla Česká filharmonie, kterou řídil Zdeněk Košler. Určitě jsou mezi vámi tací, kteří máte rádi zvuk královského nástroje, tedy varhan, a metropolitní kapitola u svatého Víta ve spolupráci se správou Pražského hradu vám takový zážitek nabízí v katedrále svatých Víta Václava Vojtěcha, kde probíhá už 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu varhaní hudby. Koncerty se konají vždycky v úterý od 19 hodin a pomyslnou polovinu koncertních večerů jistě bez zbytku naplní nizozemský interpret Ben van Osten s výběrem děl Johanna Sebastiana Bacha a francouzských velikánů Louise Vierna, Charlese Marie Vidora a jejich společného žáka Maurice Duprého. Van Osten je držitelem mnoha ocenění a rovněž známý tím, že reprezentativně nahrál na CD kompletní díla zmíněných skladatelů. Tento koncert se tedy koná v úterý, konkrétně 28. července v 19 hodin v chrámu svatého Víta v Praze.

Krištof Harant spolužic a bezdružic hodně cestoval a tak taky není divu, že nejenom hudba samozřejmě vznikala za jeho pobytů v zahraničí. Tahle ta cesta Krištofa Haranta vedla do svaté země kolem roku 1600, ze kterého se zachoval taky cestopis a nevelké skladatelské dílo. V kontrastu s hudbou z blízkovýchodního regionu téže doby. My jsme si tady poslechli dílo s názvem Qui Confidunt in Domino Krištofa Haranta. A účinkovala kapela Mariana, kterou vede Vojtěch Semerát, a zpívali Barbora Kabátková, Hana Blažíková, Daniela Čermáková, Vojtěch Semerát, Tore Denis a Jaromír Nosek. Symfonická tvorba je taky zastoupena v této hodině na rádiu Klasik Praha, je z pera Hectora Berlioze a zazní část Na plese. Londýnský symfonický orchestr řídí Stanislav Skrovačevsky.

0: Ivan Klánský zahrál dílo Franze Schuberta Emprompty opus 90 číslo 2 Es-dur.
1: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hráli virtuózy z Londýna, tedy The London Virtuózy, jaký anglický název toho souboru, vede John Georgiadis na dva hoboje, pak Anthony Camden a Julia Girwood. Neboť jsme poslouchali koncert právě pro dva hoboje F-dur Tomasa Giovanniho Albinoniho. Na závěr této hodiny můžeme obdivovat obraz Starého hradu v obrázku z výstavy Modesta Petroviče Muzarského.

0: Starý hrad je jedna z částí obrázků z výstavy Modesta Petroviče Musorského. My jsme přirozeně slyšeli tu orchestrální verzi v úpravě Maurice Ravela. Vídeňskou filharmonii řídil Gustavo Dudamel. Teď je 1,5 minutky po 16. hodině.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Program té další hodiny jsme začali pohádkou. Popelka jede na bál, to je část svity číslo 1 Popelka Sergeje Prokofjeva. Orchestr de Paris řídil Semjon Byčkov. A teď je tu pravidelný pořad.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Dva zřejmě nejzávažnější a nejpůsobivější duchovní díla Wolfganga Amadea Mozarta, Mši C moll a Requiem D moll, spojuje skutečnost, že je skladatel nedokončil. Requiem D moll z roku 1791 je jeho poslední skladbou. Mozart během komponování zemřel pravděpodobně na infekční chorobu a zhruba od poloviny pak dílo dokončil jeho žák Franz Xaver Sismayer. Má se za to, že zádušní mši si u skladatele potýkajícího se s finančními problémy objednal hrabě Franz von Walsegg, který ji měl v úmyslu vydávat za svou vlastní. Velkou mši C moll, taktéž nedokončenou, napsal Mozart o více než 8 let dříve. Tou dobou už působil ve Vídni, ovšem skladba byla roku 1783 premiérována v jeho rodném Salzburku. Jeden ze dvou solových sopránových partů, virtuózní a plný koloratury, napsal na míru pro svou manželku Konstanc. Mše ku podivu postrádá většinu části krédo a zcela chybí také závěrečný díl Agnus Dei, a to z dodnes nejasných důvodů. Jeden z předních dirigentů současnosti, Janik Nese-Segan, nově natočil obě tato díla pro vydavatelství Deutsche Grammophon na album vydané 26. června. Na nahrávce spolupracoval s Evropským komorním orchestrem, se kterým v minulosti natočil mimo jiné i povedené snímky Mozartových oper. V případě Requiem si vybral edici nakladatelství Bernreiter, pro které nedokončené dílo zkompletoval německý skladatel a dirigent Michael Ostriga. Mši C moll pak dirigent natočil v edici muzikologa Ulricha Leisingera, působícího v salzburském Mozarteu. No jako hudební ukázku z tohoto nového alba teď uslyšíte úvodní část Kyrie z Mozartovy velké mše C moll.

Dvě duchovní díla Wolfganga Amadea Mozarta, mše c-moll a requiem d-moll, jsou na nové nahrávce, kterou připravil Evropský komorní orchestr s Janikem Neze-Seganem, tímto dirigentem. A my jsme poslouchali jako ukázku Kyrie z Mozartovy velké mše c-moll. Ale teď už pokračuje další hudební program na rádiu Klasik Praha, a to koncertem pro klavír a orchestr a moll Kláry Schumann. Finále tohoto díla vám teď zahrají klavíristka Beatrice Rana a Chamber Orchestra of Europe a řídí ho zase Janik Neze-Segan.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze hudby v miléniu zopakujeme pořad, který navštívila jedna z nejvýraznějších pěvkyň naší současné scény, mezzosopranistka Bella Adamova. Majitelka hlasu s krásnou sametovou barvou, která se věnuje zejména písním a sestavuje své vlastní originální programy. Bude hovořit nejen o Mahlerovi, ale také třeba o svých vysněných operních rolích. Reprízu poslouchejte v úterý 28. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bela, Bel, Bela, Bel, Bela, Bel, CZ.
8: Výhry.
9: Slevy.
8: Zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Tohle je Klasik Praha.

O driádách, tedy lesních vílách, vyprávěl v hudbě Jean Sibelius. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra řídil Charles Groves. Jak bude vypadat zítřejší počasí, nejprve noc 13 až 11 stupňů, jenom ujediněle slabé přehánky, a zítra ve čtvrtek bude většinou, budou se obývat přehánky a bude následovat taky trocha ochlazení. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia.

Trumpetista Miroslav Kejmar hrál a s ním komorní orchestr České filharmonie, který řídil Petr Škvor. Finále tohoto koncertu pro trubku a orchestr S-dur Josefa Haydna. Teď uslyšíme orchestr zase a s ním dílo Američan v Paříži. Druhou část Andante ma con ritmo decisa tohoto nádherného díla George Gershwina.

0: Druhou větu díla Američan v Paříži George Gershwina, teď zahrál Pittsburghský symfonický orchestr a taktovku v ruce držel André Preven.
1: ropr.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. ropr.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Co čteš, mami?
5: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
4: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusí.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
12: A tomu říkáte rychle?
14: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbo kontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
16: Jsme Klasik Praha.

Sešli se klarinetista Irvin Vaniš a klavírista Martin Kasík a zahráli toto Allegro partity Piccola pro klarinet a klavír Josefa Páleníčka. Je tu poslední skladba Svit luny z bergamské svity Claude Debussyho, která v této hodině začne.

0: Účinkoval Boston Pops Orchestra, který řídil John Williams a Svitem Luny z bergamské svity Claude Debussyho, uzavřel tuto hodinu vysílání. Teď je krátce po 17.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Další hodina vysílání začala před hrou kopeře lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Vladimír Válek řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu. V této hodině vám nabídneme jednu pozvánku, ale co se týče hlavně té hudby, kterou máme jako primární, bude tady smyčcový kvartet Antonína Dvořáka, koncert pro klavír a trubku Dmitrije Šostakoviče a nebo Bachův koncert pro čembalo a smyčce, tedy od Johanna Sebastiana Bacha. A samozřejmě i další skladby, včetně toho nás

Selinčín a soubor L'Arpeggiata teď přednesli tuto árii Erbarm dich mein, o Herregott Heinricha Schütze. Pokud byste se chtěli podívat někam na nějakou letní výstavu, tak třeba až do 31. srpna je ve Velké galerii zámku Veleslavín pohled na fenomén domácí rukodělné tvorby, vznikající v Československu v letech 1948 až 1989. Výstava se jmenuje Domácí umění a je tedy ve Velké galerii zámku Veleslavín. Mazurka, která se teď rozezní na našem rádiu, je z baletních scén Alexandra Glazunova. Minnesotský orchestr řídí Edo Devard.

0: Klasik Praha.
1: Především opery Arlézanka a Adriana Lecouvreur proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmi v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Z díla Masky a Bergamasky Gabriela Fauré je předehra, která skončila. Orpheus Chamber Orchestra ji dohrál a já vás před další skladbou, kterou bude část smyčcového kvartetu číslo 10 S-dur Antonína Dvořáka, pozvu na Jindřišskou věž. Jindřišská věž byla původně v roce, tedy od roku 1475, dřevěnou zvonicí, kamenná pak od roku 1599, což je tak dodnes. Jindřišská věž byla postupně osazena 10 zvony, zachoval se jenom jeden nejstarší zvon Maria z roku 1580. Rekonstrukce věže byla prováděna s ohledem na požadavky památkové ochrany a uskutečněna dle návrhu architekta Vrzala. Vznikla tak jedinečná vestavba věže do věže. Železobetonová samonosná konstrukce se původního zdiva nosně v Evropě, která umožňuje mnohoúčelové zpřístupnění veřejnosti. V 10. patře je vyhlídka na panoráma Prahy a toto patro tvoří původní dřevěný krov z roku 1879. A najdete tady taky dvě expozice stálé. Podsta Jindřišské věži v 6. patře a Muzeum pražských věží v patře 4. A v prostorách galerie ve 3. patře se pak během roku obměňují různé výstavy.

Panochovo kvarteto dokončilo dílo Antonína Dvořáka Dumku ze smyčcového kvartetu číslo 10 Sdur, takzvaného slovanského. Čeští a němečtí interpreti se sešli při koncertu pro klavír, trubku a orchestr Dmitrije Šostakoviče. Jitka Čechová na klavír, Johannes Sondermann na trubku a symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu.

A kromě klavíristky Jitky Čechové a trumpetisty Johannese Zondermana ještě vystoupil taky Oswald Zalaberg, což byl dirigent symfonického orchestru Severoněmeckého rozhlasu. A my jsme tedy teď společně poslouchali Allegretto koncertu pro klavír, trubku a orchestr Dmitrije Šostakoviče. No a před pozvánkou, která bude platit na pondělí 27. července z úst našeho spolupracovníka Jiřího Vejvody, vám teď nabídneme adagio koncertu pro čembalo a smyčce d-moll Johanna Sebastiana Bacha. Hrají čembalista Jean Rondo, na housle Sophie Jean, na další housle Louis Krieg, na violu Fanny Pecou, na violončelo Antoine Touche a Thomas de Pierrefait na kontrabas spolu ještě s Yvolen Kiené na fagot.

0: Klasik Praha.
1: V polské vesnici Luslavice se nachází prestižní mezinárodní hudební instituce Evropské centrum hudby Křištofa Pendereckého. Jaká je její historie a co je hlavní náplní činnosti tohoto centra, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: ROIR.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V ROIRu investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. ROIR.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Temperamentní brazilejra jezdila Daria Mioda, z jeho díla Skaramuš. Na saxofon hrál Johannes Ernst a symfonický orchestr berlínského rozhlasu řídil Vladimír Jurovsky. A už je tu poslední skladba této hodiny před dnešními posledními zprávami, a to hudba George Butterworthe. Jmenuje se tato idyla The Banks of Green Willow.

0: Podobně jako Ralph Vaughan Williams si hudební skladatel George Butterfield zapisoval skladby, které kdy slyšel, a tuhle zaslechl v roce 1907. A ta skladba se jmenuje The Banks of Green Willow a zahrála Liverpoolská královská filharmonie, kterou řídil Andrew Menzies. Teď je 18 hodin a 1 minuta.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová zkritizovali prezidenta Pavla za jeho veto, kterým vrátil poslanecké sněmovně zákon, jenž rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Pavla opět označili za představitele opozice. Veto podle svých slov přehlasují, což dolní komora může učinit. Podle Babiše je rozhodnutí velice nezodpovědné vůči našim občanům a ohrožuje jim české zdravotnictví, obranný schopnost naší země, výstavbu škol, bezpečnost našich spoluobčanů a samozřejmě i výstavbu energetických zdrojů. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že za každou loď v Hormuzském průlivu, na kterou Teherán zaútočí, USA udeří na elektrárnu nebo most na íránském území. Napsal to na síti True Social. Takové údery na civilní infrastrukturu by mohly být považovány za válečné zločiny. Slavná italská herečka Ornella Muti a její dcera Nikki Rivelliová požádali o ruské občanství, uvedla to herečina dcera v rozhovoru pro ruskou agenturu. Prarodiče Ornelly Muti z matčiny strany pocházeli původně z Petrohradu a přestěhovali se do Estonska, kde se narodila herečina matka. Žádosti o občanství už byly ruským úřadům podány. Obě dámy prý sporně tvrdí, že žádné politické cíle nesledují. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přehánky, večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat a zítřejší nejvyšší teploty budou mezi 20 až 22 stupni.
1: Jsme Klasik Praha.

Už je po zprávách a už teď bude znít prakticky jenom hudba až do 19. hodiny, než začne další pořad Nikoly Bojčeva, hudba Stříbrného plátna. Teď jsme poslouchali krátkou skladbičku Jeana Batista Lilyho, hrál François Lazarevič na flétnu a soubor Les Musiciens de Saint-Julien řídil François Lazarevič sám a už jdeme na další skladbu, která je skladbou českou od Bohuslava Martinu. Uslyšíme variace na slovenskou lidovou píseň.

Náš program pokračoval komorní hudbou, variacemi na slovenskou lidovou píseň Bohuslava Martinu a hráli violončelista Jan Páleníček a klavíristka Jitka Čechová. Komorní tvorbu budeme ještě poslouchat třeba od Johannesa Brahmse, klarinetový kvintet H-moll a taky sonátu pro mandolínu.

tento tanec Merlitonek z hudby k baletu Louskáček Petra Iliče Čajkovského je ze druhého dějství Berlínské filharmoniky řídil Simon Rattle. A Čajkovského hudbu vystřídá stará hudba, vybíráme z 8. knihy madrigalů, a to Lamentace, Lamento della Ninfa od Claudia Monteverdio. A zaspívají vám mezzosopranistka Magdalena Kožená, tenorista Jakob Pilgrim a ten další tenorista Michael Pfeiffer a basista Luca Titolo. La Cetra, barok orchestr z Bazileje řídí Andrea Marcon.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Dobrou noc, přátelé. Kolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Určitě jste poznali známý Pochota Radeckého, který teď dozněl na Rádiu Klasik Praha, který napsal Johann Strauss starší v tomto případě. Chicago Symphony Orchestra řídil Daniel Barenboim. Slíbil jsem vám, milovníkům tvorby komorní, ještě jedno komorní dílo, vlastně dvě, a jedno teď začíná. Klarinetový kvintet H-moll Johannesa Brahmse, z něj část Con moto.

Při interpretaci části Con moto klarinetového kvintetu H-moll Johannese Brahmse se sešli hráč na klarinet András Otzenzamr, houslisté Leonidas Kavakos a Kristof Konc, Antoine Tamesty na violu a Štefan Konc na violončelo. My už jsme si řekli o večerních programech na rádiu Klasik Praha, kromě jednoho, ten přijde na řadu ve 22 hodin. Martina Klausová připomene v tomto pořadu rakousko-amerického skladatele a teoretika Arnolda Schönberga, protože si letos připomínáme 75 let od jeho úmrtí.

Nabídli jsme vám Allegro sonáty pro mandolínu Domenica Scarlattiho, soubor Il Giardino Armonico vedl Giovanni Antonini. A už je před námi poslední skladba této hodiny, před kterou se já, Ivan Dlask, rozloučím, budu tady s vámi zase v pátek. A za chviličku začnou pravidelné večerní pořady, bude 19. A tou poslední skladbou je teď jednovětý koncert pro trombón, nebo pozoun, chcete-li, a dechový orchestr Nikolaje Rimského-Korsakova. Na nástroji vám zahraje Marius Hesby a královský orchestr norské námořní pěchoty bude řídit Leif Arne Tangen. Tak hezký poslech a krásný večer.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička. Potisk, trička, bela, bel, CZ.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Ladíte Klasik Praha.
4: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
5: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha, od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev, vítám vás u dalšího dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Dnes se zaměříme na pětici žen, které přepsaly historii udílení cen Americké akademie. Podíváme se na filmy, které jim vynesly zlatou sošku nebo kritické uznání a prozkoumáme hudbu, která tyhle příběhy doprovází. Katharine Hepburn drží historický rekord se 4 Oscary za hlavní role. Ten poslední získala právě za dojemné drama Na zlatém jezeře. Ve svých 74 letech zde předvedla neuvěřitelný výkon po boku Henryho Fondy. Film je oslavou podzimu života a smíření. Skladatel Dave Grusin vytvořil jeden z nejcitlivějších klavírních a soundtracků historie. Hlavní téma evokuje klidnou hladinu jezera a nostalgii. Grusin za tuto hudbu získal nominaci na Oscara a jeho kompozice se stala synonymem pro křehkou krásu amerického venkova.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Herečka Frances McDormand vtrhla do dějin jako těhotná policistka Marge Gunderson v mrazivém thrilleru Bratří Coenů Fargo. Za tuhle roli získala svého prvního Oscara celkem dosud 3 sošek. Její civilní a přitom hluboce lidský projev v kontrastu s brutálním zločinem v zasněžené Minnesotě je fascinující. Dvorní skladatel Coenů Carter Burwell postavil soundtrack na melancholické lidové písni The Lost Sheep. Mohutné smyčce a dunivé bicí podtrhují pocit nekonečné bílé pustiny a osudovosti, která se nad hrdiny znáší.

Meryl Streep je známá svou až nadlidskou schopností osvojit si cizí akcenty. Důkazem je strhující drama Sofiina volba. Kvůli roli polské katoličky, která přežila Osvětim, se naučila mluvit polsky a německy tak dokonale, že i rodilí mluvčí na place byli v úžasu. Traduje se, že scéna samotné volby na nádraží v koncentračním táboře se točila pouze na jeden pokus. Byla pro herečku emočně tak vyčerpávající, že odmítla scénu opakovat. Skladatel Marvin Hamlisch vytvořil jeden ze svých nejintimnějších a nejvážnějších soundtracků. Na rozdíl od svých hravých děl se zde opírá o sólové violončelo a klavír, které doprovázejí Sofiiny bolestné vzpomínky. Hamlischova hudba se nesnaží o falešný patos.

pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o herečkách, které dosud získaly nejvíc Oscarů. Trojnásobná držitelka Oscara Ingrid Bergman překvapila svět, když svou třetí sošku získala nikoli za hlavní roli, ale za vedlejší v agátovské klasice Vražda v Orient Expressu. Hraje zde plachou švédskou misionářku Gretu Olsen. Ačkoliv byla na plátně jen krátce, její projev byl tak intenzivní, že zastínila i ostatní hvězdy. Legendární Richard Rodney Bennett složil k filmu strhující doprovod, kterému vévodí hlavní téma ve stylu grandiózního valčíku. Ten skvěle doplňuje luxus a rytmus jedoucího vlaku, za jehož okny se ale odehrává mrazivý zločin.

A jsme skoro na konci. Nedávno zesnulá dáma britského filmu Maggie Smith v rodinném fantasy Tajemná zahrada stvárnila přísnou paní Medlockovou. Její schopnost hrát postavy, které jsou navenek ledové, ale uvnitř skrývají tajemství, byla bezkonkurenční. Polský skladatel Zbigniew Preissner vdechl filmu magickou atmosféru. Jeho hudba je plná dětského úžasu i gotické temnoty starého sídla v Yorkshire. Využití sborů a flétny vytváří pocit rozkvétající zahrady, která se probouzí k životu. Ukázkou z Tajemné zahrady se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
8: Klasik Praha.
10: Dnes na Klasik Praha v rámci koncertu bez smokingu zazní 6 sonát pro housle a basso continuo ze 12 sonát druhého opusu italského barokního mistra Antonia Vivaldiho z roku 1708. Jedná se tedy o skladby, které vznikly v době, kdy byl Vivaldi houslovým mistrem v siročinci Pio Ospedale da Pieta v Benátkách. Tím se stal 1. prosince 1703. V té době bylo podobných institucí v Benátkách hned několik. Jejich úkolem bylo poskytnout ochranu a vzdělání opuštěným sirotkům a dětem, o které se rodiče z různých důvodů nemohli postarat. Provoz byl financován z prostředků Benátské republiky. Chlapci se vyučili řemeslům a opouštěli sirotčinec v 15 letech. Dívky byly vedeny k domácím pracím, získávaly hudební vzdělání a ty nejtalentovanější se stávaly členkami ospedalského sboru a orchestru. Povinností sboru a orchestru byla účast na mších a slavnostech jak církevních, tak světských. Pro toto těleso napsal Vivaldi mnoho koncertů, kantát a duchovních skladeb. Funkce mistrů učitelů v siročinci nebyla zaměstnáním na dobu neurčitou, ale každý rok byli mistři znovu voleni jakousi správní radou sirotčince. Tak se stalo, že v roce 1709 Vivaldi zvolen nebyl a více než rok byl prakticky bez prostředků. V roce 1711 se však do funkce vrátil a roku 1716 byl ustanoven koncertním mistrem. V průběhu těchto let byl Vivaldi neobyčejně plodný, zkomponoval řadu oper a mnoho hudby instrumentální i vokální. V roce 1705 vydal tiskem svou první sbírku 12 sonát pro dvoje housle a basso continuo Racolta, po níž v roce 1708 následoval další svazek 12 sonát pro housle solo a basso continuo. Obě sbírky byly psány ještě v konvenčním stylu. A tam můžeme dnes večer porovnat, nakolik se raný Vivaldi liší od jeho nejslavnějších a pozdějších opusů. Hrát bude houslista, dirigent a také pedagog barokní houslové hry na Královské konzervatoři v Hágu a Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance Walter Reiter a německý soubor z Mnichova Ensemble Cordaria, který se zaměřuje na hudbu převážně italských a německých skladatelů 16. a 17. století. No a já vám přeji krásný večer s hudbou Antonia Vivaldiho.
8: Koncert bez smokingu
9: na Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Dnes si v hudbě podle kalendáře na Klasik Praha připomeneme 75. výročí úmrtí hudebního skladatele, také hudebního teoretika i příležitostného malíře Arnolda Schönberga. Schönberg se narodil 13. září 1874 ve Vídni. Vyrůstal ve skromných podmínkách a byl v zásadě samouk. Své znalosti čerpal z encyklopedie, spolužáků a hodin houslí. Teprve v roce 1895 se seznámil s Alexandrem Cemlinským, profesionálním hudebníkem a skladatelem, s nímž se brzy spřátelil a který mu dával hodiny. Skladatelsky byl Schönberg nejdříve ovlivněn Antonínem Dvořákem a Richardem Wagnerem. Později se stal velkým obdivovatelem Johannese Brahmse a Gustava Mahlera. Jeho první vlastní skladby obsahují typické rysy pozdního romantismu. Využívá velký orchestrální aparát, píše skladby s literárním podkladem. K typickým představitelům tohoto období patří jeho smyčcový sextet Zjasněná noc z roku 1899, písně z Gure, symfonická báseň Peleas a Melisanda anebo sbor Mír na zemi. Poslechněme si teď ze zmiňovaného sextetu Zjasněná noc čtvrtou větu. Hrát bude Lípa muzika sextet, tedy houslisté Josef Špaček a Tobias Feldman, na violu Sergej Malov a Matej Šic a na violončela Gabriel Švábe a Tomáš Jamník.

Až do první světové války byl Schönbergův život poměrně neklidný. Ačkoliv si získal uznání a podporu slavných kolegů, jako byli Richard Strauss a Gustav Mahler, byl stále nucen vydělávat si na živobytí především vydáváním drobnějších kompozic a výukou. Střídavě pobýval v Berlíně a ve Vídni. Nicméně bouřlivý byl i jeho soukromý život. Pokud se komponování týče, od roku 1908 začíná jeho hudba pomalu opouštět tradiční tonální systém a od tohoto okamžiku, jeho druhého smyčcového kvartetu, se stává jeho hudba atonální. Schönberg sám navrhoval pojem atonikal, ze kterého si vyvinuli pojmy atonální a atonalita. Mezi jeho klasická atonální díla patří tři skladby pro klavír opus 11 z roku 1909 a ze stejného roku je i jeho opus 16 pět kusů pro orchestr. Z něho nám teď dvě části zahraje Clevelandský orchestr, řízený Christophem von Dohnányim.

Dnešní hudba podle kalendáře připomíná Arnolda Schönberga, rakouského skladatele, který je spolu s Igorem Stravinským jedním z nejvýznamnějších a nejvlivnějších skladatelů první poloviny 20. století. S jeho jménem jsou neoddělitelně spojeny dva základní vývojové trendy v hudbě – vzdání se tonality a myšlenka procesu objednání hudebního materiálu před zahájením vlastní skladby. Ovšem právě fáze tzv. Volné atonality zavedla Schönberga do slepé uličky, protože každá další skladba kladla nové požadavky na hudební materiál a pravidla. Schönberg podobně jako Stravinský tvrdil, že čím větší omezení při volbě prostředků si dá, tím se cítí volněji při komponování. Jinými slovy, svoboda může existovat pouze uvnitř jistých hranic, neboť úplná svoboda vede k chaosu. S volnou atonalitou se tedy ztrácí forma. Z tohoto dilematu se Schönberg dostal vytvořením takzvané metody skládání za pomoci 12 vzájemně se vztahujících tónů, zkráceně dodekafonie. Tato metoda od této chvíle vystupuje na místě tonality a přináší sebou jistou vnitřní semknutost hudebního díla. Úkolem skladatele je tedy vymyslet 12-tónovou řadu, ze které se vyvíjí veškerý tematický materiál. 12-tónová řada je řada 12 tónů oktávy, ve které musí vystupovat každý jednotlivý tón pouze jednou. V kompozici smí být určitý tón znovu použit až tehdy, když proběhne celá řada. Výjimku tvoří pouze přesné opakování řady. Řadu je možno transponovat, to znamená, že může začínat na libovolném tónu. Z každé řady pak mohou být odvozeny další tři variace, takzvané permutace, které mají stejnou hodnotu jako základní řada. Schönberg věřil, že bude moci dát s tímto systémem každému dílu vnitřní pojítko. Ačkoliv dodekafonii nikdy ve svých hodinách teorie neučil a původně ji vytvořil pouze jako řešení svého osobního tvůrčího konfliktu, ujali se jí nadšeně jeho žáci, kteří kompoziční postupy dále rozpracovali a rozšířili. Kolem Schönberga se tak vytvořil kruh stejně smýšlejících skladatelů a interpretů, kteří jsou označováni jako druhá vídeňská škola a patří k nim především Alban Berg a Anton Webern. Další ukázkou z Schönbergovy tvorby bude teď kratičké noturno pro housle, harfu a smyčcový orchestr. Hrát budou Daniel Hope, Janne Berthe a Zürcher Kammerorchester.

Po skončení první světové války v listopadu 1918 založil Schönberg ve Vídni Společnost pro soukromá hudební vystoupení, tedy zájmovou organizaci hudebníků a úzkého kruhu přátel hudby, jejímž smyslem a cílem bylo zpřístupnění nově vznikajících děl hudební veřejnosti. Během 3 let od února 1919 do 5. prosince 1921, kdy musela společnost ukončit svou činnost kvůli hyperinflaci v Rakousku, uvedla společnost 353 představení se 154 díly na 117 koncertech, kterých se zúčastnilo celkem 79 jednotlivců a souborů. Během prvních 2 let společnosti se Schönberg bránil provedení svých vlastních skladeb. Místo toho byla na programu díla Bély Bartóka, Albana Berga, Ferruccia Busoniho, Claude Debussyho, Ericha Wolfganga Korngolda, Gustava Mahlera, Maurice Ravela, Maxe Regra, Erika Satieho, Richarda Strausse, Igora Stravinského, Antona Weberna a mnoha dalších. 27. května 1921 Schönberg zorganizoval mimořádný koncert, aby v době hyperinflace získal peníze na další činnost společnosti. Na programu tehdy byly 4 valčíky Johanna Strause v komorním aranžmá pro smyčcové kvarteto, klavír a harmonium. 2 z nich upravil sám Schönberg, další 2 Anton Webern. Na závěr koncertu byly pak podepsané autografy partitur vydraženy. I přesto musela být společnost zrušena a jeden z nejambicióznějších projektů, připravované aranžmá Symfonie číslo 7 Antona Brucknera z pera Hanse Eislera, Karla Rankla a Erwina Steina, zůstal neproveden. Ve 20. letech 20. století byl pak Schönberg kvůli svému židovskému původu vystaven antisemitským imputacím, což vedlo v květnu 1933 k jeho emigraci. Po několika oklikách se v roce 1934 usadil v Los Angeles. Jeho situace tu ovšem nebyla nijak růžová. Kvůli svému věku se v roce 1944 musel vzdát svého profesorského titulu v oboru kompozice a po materiální stránce se mu rovněž nevedlo dvakrát dobře. Přesto v této době složil další ze svých významných děl, například smyčcové trio či kantátu Ten, který přežil Varšavu, která byla jeho reakcí na holokaust. Arnold Schönberg zemřel v Los Angeles 13. července 1951. Vzpomínku na něj uzavřeme částí jeho symfonické básně Péleas a Melisanda, která měla premiéru v roce 1905 a již se de facto uzavírá Schönbergovo první tvůrčí období. Hrát bude Česká filharmonie, řídí Serge Bodo.